Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

viziku, ať víš, s kým máš.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Mike Oldfield a Anita Hegerland s vámi vstávali na signálu a přenesli nás téměř k 8 hodině. Za 2 minuty je tu s ní Honza Navrátil, který nese dnešní úvodní zprávy a dál zazní Bruce Springsteen z pěsnice hitu od Stars on 45 nebo Tiffany. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A poprvé se taky podíváme na silnice D1 211. až 206. kilometr ve směru Praha, tak tam se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a kvůli tomu je levý pruh uzavřen a zvýšenou pozornost za volantem věnujte řízení i na D8 44. kilometr ve směru Hlavní město, kde leží popadané dopravní značení na vozovce. Šťastnou cestu.
1: Hvězdy na síti. Hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu. Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
2: Signál Rádio hraje osmdesátky.
3: Rád poslouchám Signál Rádio.
4: Ty vaše osmdesátky mi hrajou skvěle do noty.
3: Rád poslouchám Signál Rádio, protože mě hrozně baví, jak hrajete a všichni vás moc zdraví.
2: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
5: Hezkou neděli s datem 27. září posloucháte Signál Rádio a teď zprávy. Za prvních 8 měsíců letošního roku skončilo hospodaření důchodového systému v přebytku zhruba 900 milionů korun. Příjmy z pojistného tak převýšily celkové výdaje, včetně nákladů na správu. Dokladných čísel se systém dostal poprvé od roku 2019. Zoologická zahrada v Brně má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl převezen v noci na včerejší. Zatím si zvyká, návštěvníci ho uvidí až v následujících dnech. Informoval o tom mluvčí zahrady Jan Bedřich.
6: Cestu zvládl velmi dobře a také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi a jeho chování. Stejně tak zatím nelze přesně říct, kdy jej poprvé uvidí návštěvníci. Venkovní expozice se podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený.
5: Dodejme, že tygr sumaterský patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě žije pouze na indonéském ostrově Sumatra, kde ho ohrožuje především úbytek přirozeného prostředí a také nelegální lov. Šéf Bílého domu Donald Trump odmítl nejnovější íránský plán na otevření Hormuzského průlivu a konec války. Prezident zopakoval, že Teherán nesmí mít jadernou zbraň. Informuje o tom agentura Reuters.
1: Co se děje v regionu?
5: Celkem 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací od českých i zahraničních autorů nabídne letošní už 14. ročník Signál Festivalu. Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze proběhne od 15. do 18. října a poprvé zavítá také do Davids. Součástí programu bude například videomapping inspirovaný Václavem Havlem nebo 10-metrová laserová instalace na hladině Vltavy.
1: Sport.
5: Čeští reprezentanti v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvat je poslal brzy po změně stran do vedení 41-letý kapitán Luka Modrič. V 54. minutě srovnal Adam Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marko Pašalič.
1: Signál Rádio, počasí.
5: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr dnes bude foukat jihovýchodní maximálně do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
7: času.
0: Honzo, díky za ně, 8 hodin a 2 minuty. Ze studia už vás moc zdraví Lukáš Bláha. Já pro vás budu mít zanedlouho přehled všeho podstatného, co se váže k datu 27. září. Nenechte si to ujít. Dobré nedělní jitro.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Bruce Springsteen vás náramně probouzel na signálu. Je tu neděle v kalendáři 27. září a k němu se vztahuje Světový den cestovního ruchu neboli turismu. Čili dneska o důvod víc si někam vyjet. Jonášové slaví svátek, všechno nejlepší pánové. A tento den v roce 1963 přišla na svět herečka Ivana Chýlková, o 10 let později fotbalista Vratislav Lokvenc, rovných 50 svíček z dortu sfoukne Monika Absolonová, zpěvačka, a narozeniny, a to 66. má i její kolega z branže David Koller. Aktuálně už původní člen Lucie, shodou okolností dva dny nazpět, vydal nové solové album s názvem Nebudem se bát, ale my si pochopitelně budeme hrát jeho největší hit Chci zas v tobě spát, ať máte klidné nedělní ráno. Mlčí.

0: Přesně v 8:30 vstáváte s víkendem na Signál rádiu a 27. zářijový den nám krásně pokračuje babí léto. Teď ráno zpočátku polojasná obloha, ale během odpoledne se můžeme těšit na vyjasňování a nejvyšší teploty mezi příjemnými 19 až 23 stupni. Užívejte a vzhledem k tomu, že máme dnes světový den srdce, tak vám za chvíli pustím zase 80kové srdcovky od FR Davida nebo Donny Summer. Hezké nedělní ráno.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Probouzíte se Signálem a proto se teď dozvíte, co se bude dít v neděli 27. září.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes po druhé otevřou zdarma. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas či okruh. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Francie. Včera zaplnili stovky tisíc lidí slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées, aby se zúčastnili velké mše pod širým nebem, kterou nejvyšší představitel církve sloužil. V Londýně vrcholí tenisový Laver Cup. Hodinu popoledni by se za tým Evropy měl ve čtyřhře představit i Jakub Menšík. A na kurtech zůstaneme taky na závěr, protože české tenistky po 8 letech zabojují o triumf na poháru Billie Jean Kingové. Jejich soupeřkami budou Ukrajinky, které s přehledem přehrály Italky. Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové čeká první dvouhra úderem 11. dopoledne. Držíme palce a vy mějte senzační nedělní jitro i z YouTube.

0: éteru signálu CC Catch, 9. na dohled, konkrétně za minutu odbije. Honza Navrátil tak pro vás má nejnovější zprávy. A i v příští hodině to nejlepší, co se urodilo v osmdesátkách, Annie Lennox, Phil Collins nebo i Rager.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehodu máme na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou, kde havaroval mikrobus do betonových zábran. Pražský okruh, 16. kilometr ve směru Ruzině, tak tam probíhají práce hned na čtyřech úsecích silnice, tvoří se kolona vozidel, pokud můžete, vemte to jinudy a ještě buďte obezřetní na D2, 5. kilometr směr Brno, čili na příjezdu k Jihomoravské metropoli, tam je pro poruchu odstavené nákladní vozidlo. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.
1: Když slyšíš tohle,

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dneskou neděli je s vámi Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. Česko nemá doporučenou rezervu zásob ropy a pohonných hmot. Stát má nyní zásoby na 85,5 dne. Evropská unie přitom doporučuje rezervu alespoň na 90 dní. Česká republika nemá k dispozici žádné volné zásobníky na ropu, proto je v plánu výstavba dalších nádrží na benzín a na naftu. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevírají zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech, které jsou ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je ale mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas nebo okruh. Uprchlíci z Ukrajiny opouští Polsko. Za poslední dva měsíce jich ze země odjelo asi 15 tisíc. Část se přesunula i do Česka. Jedním z důvodů jsou častější projevy nenávisti vůči běžencům. Od začátku roku vyšetřuje policie 180 fyzických napadení. Situaci nepomohl ani případ z tohoto týdne, kdy Ukrajinec zabil nožem polského kněze.
0: Co se děje v regionu?
1: Kladenská oblastní nemocnice pořídila nový mobilní ultrazvuk. Zařízení je na oddělení centrálního a urgentního příjmu. Lékaři jej ale mohou snadno přesouvat přímo k pacientům a rychle diagnostikovat akutní potíže. Přístroj vyšel na 1,38 milionu korun. Kladenská nemocnice ho zaplatila penězi, které získala jako dar od města.
0: Sport.
1: Ani olympijští šampioni z Francie nestačili na úřadující mistry Evropy. Polští volejbalisté se v italském Miláně podmanili i finále a po setech 31-29, 25-19, 20-15 a 25-16 si připsali už třetí evropské zlato.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se ale přechodně může vyskytnout oblačnost, vítr bude foukat jihovýchodní od 2 do 5 metrů za sekundu a teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 18 a 22 stupni Celsia. Zprávy končí, na řadu přichází další muzika.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: A s vámi za mikrofonem dál zůstává Lukáš Bláha. Brzy poradím, kam byste se dnes mohli vydat, pokud zatím nemáte program na druhý den prodlouženého víkendu. Tak si to nenechte ujít, stejně jako slíbenou hudbu. Tohle jsou Erasure. Hezké ráno.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: víkendový signál je s vámi, no a pokud nemáte ještě plány na neděli, pak můžete zkusit vyrazit na Pražský Prosek. Tam totiž pokračuje svatováclavská pouť, vztahující se k zítřejšímu svátku a nabízí hudbu, divadlo, program pro děti, muzikálovou show, ale též dobré jídlo a pití. Víc nám prozradí Lucka Sinková.
1: Jestli máte dnes chuť vyrazit někam, kde se bude pořád něco dít, tak Prosek je jedna z možností. Na pódiu se totiž budou střídat známé kapely nebo umělci, dočkáte se i velké muzikály. Show s písničkami třeba z Pomády, Hříšného tance nebo muzikálu Mamma Mia. No a děti se mezi tím můžou vydat do pohádkové zahrady, kde je čekají pohádky divadla Koloběžka. Dodejme, že pouť se koná v okolí kostela svatého Václava a vstup je zdarma. A tak je tu spousta dobrot. Takže dneska svatováclavská pouť na Proseku.
0: Tam to určitě na Proseku bude stát za to, stejně jako další muzika. Tohle je Annie Lennox. Hezký poslech.

0: To, co slyšíte, je víkend na Signál Rádiu na hodinách 9:30 a já pouštím tuhle slunou melodii letní, jelikož opravdu dneska zase nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů. Sice teď po ránu polojasno až oblačno, ale během dne je pozitivní informace, že od západu bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Tak to je, myslím, úplně nádherná představa a za chvilku osmdesátky, jak jinak, od Johna Lennona anebo Gypsy Kings. Vám všem stále ještě krásné nedělní ráno.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

John Lennon za námi, dáváte si víkendový signál. Česká fotbalová reprezentace včera vstoupila do nového ročníku Ligy národů. Je pravda, že díky mnoha omluvenkám by se spíš mohla přejmenovat na Ligu marodů, ale i přesto jsme se proti Chorvatům drželi. Nakonec ovšem přišla porážka 1-2, mimochodem první domácí prohra po dlouhých 4 letech. Nový kouč Santi Denia si sice přál do nové etapy své trenérské kariéry vstoupit jinak, lépe, ale dle jeho slov byl rád za pokrok, jaký jeho tým pod ním za první pár dní společné práce udělal. Je snad tedy na čem stavět. Další zrcadlo nám nastaví už v úterý silná Anglie. Pražský Eden sice má být vyprodaný, ale pokud byste měli chuť pořádně zafandit, pak Riegerovy sady přinesou přenos na velkoplošnou lectěnu přímo v zahradě, pěkně sklazeným pivem a dalšími dobrotami. Rieger.

0: americká písničkářka Sophie B. Hawking z víkendového vysílání signálu nás dostala skoro k 10. hodině. Naproti mě už tak zasednul Honza Navrátil, nachystaný s čerstvými zprávami, po kterých se ozvou OMD, Pointer Sisters nebo Police. Prostě ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A jak nám to jezdí, v Praze v Opletalově ulici Žel srazilo osobní auto cyklistu a obezřetní buďte i na D1 100 km ve směru Brno, kde je pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Neděle s datem 27. září je v plném proudu, vítejte u dalších zpráv. Tématem jednání 18 evropských ministrů vnitra v Mnichově byla i otázka migrantů. Český ministr vnitra Lubomír Metnar prosazoval rychlejší a účinnější návraty migrantů. Uvedl, že je podle něj velmi pravděpodobné, že Česko bude mít i v dalším období výjimku z principu solidarity. Včerejší den přinesl do Česka proud teplého vzduchu od jihozápadu. Díky tomu budou teploty v nadcházejících dnech stoupat až k letním 25 stupňům a mělo by být také slunečno. Podle výhledu meteorologů by mělo babí léto vydržet minimálně do příštího víkendu. Obvykle babí léto trvá pár dní. Rekordní délky dosáhlo v roce 1969, kdy trvalo stabilní slunečné a teplé počasí celkem 14 dní. Novou 1% daň zavede od začátku příštího roku vláda v Maďarsku. Týkat se bude lidí s majetkem nad 1 miliardu forintů v přepočtu nad 67 milionů korun. Podle premiéra Petera Maďara budou podmínky zdanění těch úplně nejbohatších lidí pravděpodobně ještě vyšší, než se původně zamýšlelo.
0: Co se děje v regionu?
1: V Praze stále operuje filmový štáb Netflixu. Ten se s natáčením seriálu podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství vrátí na Letnou. Úvodní nádrže v Letenských sadech se bude natáčet 6. října a u pavilonu Expo 58 na Filmaře narazíme od 12. do 16. října. Ve všech případech je nutné počítat s uzavřením některých cest.
0: Sport.
1: České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou o zisk poháru Billie Jean Kingové. V Šenčenu budou svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Tehdy se na triumfu podílela také Strýcová, která má nyní šanci stát se první Češkou, která ženskou týmovou soutěž vyhraje jako hráčka i kapitánka. Češky cestou do finále porazili 2-0 ve čtvrtfinále Velkou Británii a v semifinále Španělsko. Úvodní dvouhra začíná přesně za hodinu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je a bude polojasno, od severu se přechodně bude vyskytovat oblačnost. Vítr dnes zafouká jihovýchodní od 2 do 5 metrů za sekundu a teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tak to byly další zprávy. Hezký den.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 2 minuty po 10. hodině už jedeme nedělním dopolednem, jehož start bude jako obvykle patřit novinkám ze sociální sítí. Dozvíte se mimo jiné, co se aktuálně děje kolem Madony. Já jsem Lukáš Bláha a přeju příjemný poslech. Teď Police.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Klasika v podání UMD, víkendový signál Selinek vašim uším, a když je více nastražíte, uslyšíte, jako sobě dali na svých sociálních sítích vědět osmdesátkoví umělci. Zjistil to kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti.
2: Na signál rádio.
3: Skotský zpěvák Midgeur oznámil na Instagramu vydání nové desky. Lépe řečeno, půjde o výběrovku toho nejlepšího z jeho kariéry. Jen v novém kabátě. Album bude k dispozici v půlce listopadu. První single Fade to Grey ale vyšel už minulý týden. Cyndi Lauper zve fanoušky na výstavu svých outfitů v New Yorku. Jmenuje se Suitcase of Memories, takže kufr plný vzpomínek, do kterého Cyndi zabalila nejenom kostýmy z koncertů, ale taky kousky, které pro ní navrhly ikony módního průmyslu jako Vivienne Westwood a nebo Alexander McQueen. Simply Red oznámili letní turné Summer Funk 2027. Kromě koncertů v Británii přidali taky 27 termínů po celé Evropě. Česku se sice vyhnou, ale vyrazit můžete třeba do německého Lipska. Robbie Williams pak láká na sítích na nový single. Celkem nezvykle se pustil do taneční hudby. Dal se dohromady s DJkou Miss Monique a společně vydali party hit s názvem Beauty in Us. A pozornost na sítích se dál upírá na Madonu, která oznámila, že otevře předávání letošních MTV Video Music Awards. Půjde o první živé vystoupení na předávání těchto cen za dlouhých 23 let. Navíc má šanci proměnit hned 11 nominací. A aby toho nebylo málo, známe už taky první termíny světového turné k nové desce. Má jich být celkem přes 80. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti
2: na Signál Rádio.

0: Velké díky, že i lehce po půl jedenácté jste se Signál rádiem a poděkování si zaslouží taky teplý vzduch proudící od jeho západu, protože díky němu budou teploměry i v následujících dnech ukazovat až 25 stupňů a mělo by být navíc stále slunečno bez srážek. Babí léto pak má vydržet minimálně do příštího víkendu, tak snad to opravdu klapne, co je jisté, že za chvilku z našeho playlistu 80ky od Gibson Brothers anebo Chrise Normana. Dobré dopoledne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Máte ten správný víkendový signál a chtěli byste se podívat na svět trochu z výšky neboli z ptačí perspektivy a k tomu si navíc udělat i hezkou procházku, tak v tom případě se nechte od našeho jihomoravského kolegy Luďka Saveny Urbánka pozvat na jednu vyhlídku.
1: Hezký dobrý den, dnes si vyšlápneme na výšlap. V Býtově na jihozápadní Moravě se nad zátokou Horka k nebi vypíná vyhlídka Hvězdička. Skalnatá vyhlídka nad meandrující řekou Dýj je jednou z nejhezčích v okolí a otevírají se z ní nádherné pohledy nejen na samotnou řeku, ale i na nedalekou zříceninu hradu Zornštejn. Vyhlídka Hvězdička se ale proslavila ještě z jiného důvodu. Už od roku 1972 tady troubí svoji večerku místní poštmistr Vladimír Kundrát. Jako poděkování za to byla na skále v roce 2014 umístěna destička s jeho jménem a vyhlídka byla přejmenována na Hvězdičku, skálu Vladimíra Kundráta. Jeho vystoupení mohou dobře slyšet hlavně návštěvníci oblíbeného kempu Horka přímo na břehu zátoky. Na Hvězdičku je možno přijít hned z několika směrů, třeba vyšlapanou cestičkou přímo z kempu nebo po zeleně značené turistické trase z obce na hrad Býtov. Do Býtova se dá dojet autem nebo autobusem, v létě pak na Vranovské přehradě lodí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Shine a Svat zářili ve víkendovém signálu. Za necelé 2 minuty už odbije 11. Aktuální zprávy proto nese Honza Navrátil a po nich se opět těšte na 80kové pecky od Roda Stewarta, Banana Rámy či Starship.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak to vypadá v provozu v Brně, v Chodské ulici, zpozorněte, protože tam došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Bouralo se i v Praze, v ulici U Slávě. Tam je havárka 2 osobních aut a ještě počítejte se zdržením na D2 8. kilometr ve směru Brno, kde je porouchané vozidlo. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, opět po hodině plné 80. máme pro vás další zprávy. V polovině října přijde Česko o svou nejvyšší stavbu. Demolice totiž čeká 2355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice B u Českého Brodu. Jejich odstřel se má uskutečnit mezi 12. a 16. říjnem. Rozřezávání a odklízení ocelových konstrukcí pak potrvá až do konce listopadu. Přesný den ani hodina zatím zveřejněny nebyly. Drahé letecké palivo je důvodem, kvůli kterému aerolinky po celém světě omezují své lety. Velké zámořské společnosti American, United nebo Southwest Airlines škrtají méně výnosné linky. České Smartwings odkládají část zimních spojení. Letenky z Prahy v letošním roce oproti loňsku v průměru podražily zhruba o 10%. Rusko provedlo třetí noc po sobě dronový útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Útok způsobil několik požárů, nejméně jeden člověk byl zraněn. Nad městem operovaly jednotky protivzdušné obrany. Oznámil to starosta metropole Vitalij Kličko.
0: Co se děje v regionu?
1: Tunelbus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, čekají změny. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od úterý 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce i po 6 minutách.
0: Sport.
1: Český útočník Tomáš Hartl se v přípravě na NHL gólově prosadil ve druhém utkání za sebou, ale hokejisté Vegas prohráli doma se San Jose 2-4. Čistým kontem se v sobotním zápase Utahu s Coloradem blízkl brankář Karel Vejmelka.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další dopolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, od severu se přechodně může vyskytovat oblačnost, vítr fouká jihovýchodní a teploty měříme od 18 do 22 stupňů Celsia. Jaké počasí nás čeká na začátku dalšího týdne, tak to vám povím za hodinu. Do té doby si užívejte další osmdesátky, které posílá Lukáš.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: A nejen muziku si vychutnáme, za pár chvil vás vezmu do Spojených států, protože tam prodávají patrně nejdražší chleba na světě. Tak to si nenechte ujít a já už tady mám hned teď připravený Starship. Dobré dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte víkendový signál a možná znáte mé oblíbené lidové rčení umět víc než chleba jíst, což znamená být obratný, chytrý nebo šikovný. V tomhle případě jde o šikovné ruce těch, kteří připravují základní pokrm v rakouské pekárně Martin Auer. Ta otevřela v newyorské čtvrti Soho svou první pobočku v USA a hlavním lákadlem se stal žitný kváskový chléb, který prodává za $60 v přepočtu za bratru nádherných téměř 1300 korun. Pekárnu mimo jiné spopularizovali influenceři na sociálních sítích, kde se stala virální a první týdny po otevření bylo každý den téměř vyprodáno. No a majitelé vysokou cenu tohoto božího daru obhajují tím, že jde o pořádný bochník, vážící zhruba 1,5 kg, přičemž se za ní skrývá veškeré úsilí a náklady, které do výroby vkládají. Mimo jiné jde o dovoz biožitné mouky z Rakouska. Mě by zajímalo, kolik jste ještě ochotni vy dát za jeden pecen? 13 za chleba, to už by si člověk raději vychutnal tohohle showmana naživo. Rod Stewart.

0: znívá startovací song Simply Red, je s vámi Signál Rádio. Máme 11:30, už zítra přijde pondělí, které by se spoustě z nás určitě zamlouvalo, nastálo, ale i přesto, že půjde o sváteční den, my se tak trochu budeme tvářit, jako že ne, a rozjedeme v našem vysílání další kolo vaší oblíbené hry. To znamená, že zítra po 8 hodině si budete moct v ano nebo ne vysoutěžit lístky na pražské vystoupení legendární skupiny Vidiek, kterou navíc na začátku listopadu doplní v Lucerna Music Baru i brněnská Parta Mucha. No to bude jedinečný večer a vy si už během zítřejšího rána vychytejte vstupenky.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Víkendový signál zní ve vašich přijímačích a tak vás v nedělním dopolední ještě čeká jeden extra vzpomínkový single.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Všichni bývalí brouci, tedy členové nejslavnější skupiny světa, přivedli na svět hudebně velmi zdatné potomky, dokonce by se dala poskládat taková Beatles family, nicméně si každý jde svou vlastní cestou a nejvíc o sobě dal vědět, tedy co se týče hitparádových zářezů, jeden ze dvou synů Johna Lennona. Tohle byl v roce 1984 top ten hit na obou stranách Atlantiku. Julian Lennon a Too Late for Goodbyes.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Pavel Vítek ze Signálu, už jen 2 minuty chybí do 12. hodiny. Dáme si tím pádem polední zprávy, které připravil Honza Navrátil, a já vám budu na začátku nedělního odpoledne hrát Taylor Dane, Paula McCartneyho s Michaelem Jacksonem, anebo Roxeťáky. Prostě ty největší osmdesátkové hity.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D8, tahle dálnice na 22. kilometru ve směru Teplice, hlásí havárii osobního auta do svodidel. Bouralo se i v Praze, v ulici Milady Horákové došlo ke střetu osobního auta s tramvají. Pokračujeme v metropoli do Bělohorské směrem z centra. Tady jsou v sobě 2 osobní vozidla a to je v tuto chvíli všechno. Já myslím, že 3 nehody dostatečně stačily. Doufejme, že jich nebude moc přibývat. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní poledne, dobrou chuť k obědu. Signál Rádio pro vás má teď další zprávy. Pražský okruh u Slivence se dnes na zhruba 2 hodiny uzavře. Důvodem je usazování mostního nosníku. Podle policie uzavírka začne ve 13 hodin, bude obousměrná a trvat bude 2 hodiny. Prezident Spojených států amerických Donald Trump řekl, že tlačil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby s ruským vládcem Vladimírem Putinem uzavřel dohodu ještě před letošní zimou. Nejméně 17 mrtvých si vyžádala střelba v restauračním zařízení ve městě Vedela na severovýchodě Jihoafrické republiky. Dalších 15 lidí bylo zraněno, oznámila tamní policie. Po pachatelích se stále pátrá. Motiv střelby ze včerejšího večera není znám.
0: Co se děje v regionu?
1: Horoměřickou ulici, jednu z dopravně nejproblematičtějších tras v metropoli, čekají úpravy. Technická správa komunikací počítá se zahájením prací na přelomu roku. Hlavní práce pak budou probíhat v příštím roce. Stavba ale výrazně zasáhne do už tak komplikované dopravy. Hovoří se o přesměrování dopravy na objízdné trasy nebo také o instalaci dynamické světelné závory.
0: Sport.
1: Brankář Lukáš Horníček byl pyšný na českou fotbalovou reprezentaci, jak navzdory porážce 1-2 zvládla úvodní utkání nového ročníku Ligy národů s Chorvatskem. 24-letý gólman novinářům řekl, že se až 2 hodiny před zápasem dozvěděl, že bude chytat. Věří, že na předvedeném výkonu může mužstvo pod vedením nového španělského trenéra stavět.
2: Myslím, že jsme dobře byli do zápasu, že jsme dělali to, co jsme měli připravený, drželi jsme balón, potom samozřejmě Chorvatsko ukázalo svoji sílu, ukázalo, že mají tu kvalitu a trošku nás nechali v našem obraném pásmu dlouhou dobu, ale druhý půl jsme si řekli, co bychom s tím měli udělat a pak jsme z toho byli schopni vyjíždět. Bohužel góly nás srazily dolů, když jsme na to byli schopni odpovědět, tak bohužel ten druhý offside byl nemilej o pár centimetrů, takže bohužel nám to asi zkazilo naše momentum, ale nakonec jako jsem hrozně pyšný za tým a určitě vím, že mám na čem stavět.
1: Dodejme, že národní tým čekají v rychlém sledu ještě další 3 utkání doma s Anglií a ve Španělsku a v Anglii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A polední zprávy doplníme pohledem na počasí. Neděle je ve znamení polojasné oblohy, teploty se pohybují kolem 22 stupňů. Začátek dalšího týdne bude s jasnou až polojasnou oblohou. Jihovýchodní vítr v pondělí zafouká rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty budou o něco vyšší než dnes. Měřit je zítra budeme mezi 20 a 24 stupně Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Honzo, děkujeme. Vkročili jsme do nedělního odpoledne s datem 27. září, čili Jonášům ještě všechno nejlepší k svátku a vás všechny bez rozdílu vezmu za zvířátky, protože Pražská zoo má zítra velký důvod k oslavě. Detaily v nejbližších okamžicích a mějte pohodový odpolední poslech i díky Roxeťák.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte víkendový signál a zatímco brněnská zoo si pořídila v Německu vzácného tygra sumaterského, tak v té pražské se připravují na velké výročí. Zítra to bude přesně 95 let, kdy se poprvé otevřela veřejnosti. Proto, jakmile zavítáte do Troji, zažijete atmosféru, jaká panovala tenkrát na začátku let 30. Zahradou tak projdou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Chybět nebudou kostýmy, tehdejší účesy, tanec ani slavnostní program věnovaný historii zoo a koním Převalského. Hlavní start oslav je zítra úderem 11. hodiny. Teď máme 12.14 a možná jste po poctivém nedělním obědě schopni jako crash test dummy vyloudit z úst jen příjemné odpoledne. Whoa.

0: Sandra nám zpívala na Signál rádiu, je přesně půl jedné a zatím dobré zprávy letí z čínského Shenzhenu, kde bojují české tenistky o zisk z poháru Billie Jean Kingové. Jejich soupeřkami jsou Ukrajinky a v úvodním zápase před malou chvílí Karolína Muchová získala proti Angelíně Kaninové první bod pro naše. Snad ten druhý přidá Linda Nosková, moc držíme palce a já vám všem za chvilku pustím 80ky od Metru Wildra anebo Climb Me Fisher. Dobré odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Tak přátelé, 12.41, což je nejvyšší čas, abych se s vámi pro dnešek rozloučil do signálu, do studia signálu. Už totiž dorazil Dominik Port. Ahoj Dominik.
1: Ahoj Lukáši, čau.
0: Ahoj, tak s jakou jsi dorazil náladou?
1: Nádhernou, akorát člověče jsem dneska trošku byl tady úplně jako za 5.12 jsem dorazil, protože venku máme nějaký běh, člověče.
0: Ale?
1: No, na spojovací tam se něco rozjelo, takže o tom určitě něco řeknu ještě v průběhu dnešního dne. No jinak úžasný dneska venku, nádherně, co víc si přát. Babí léto úplně jako z 10/10.
0: No, má vydržet dokonce.
1: Dokonce? No tak vidíš.
0: Do konce příštího týdne.
1: A máš taky nějaký plán na babí léto?
0: Jo, já myslím, že ještě vyrazím někam za brány hlavního města, bych trošku do přírody, no.
1: No jestli, na ty houby, ne?
0: I na houbičky, no.
1: Houbičky, na ty hřiby.
0: A když minimálně si vezmu houbičku, víš, a budu umýt nádobí.
1: Jo, takhle, no tak víš co.
0: Tuhle houbičku.
1: Pojď mi houbičkovej den, prostě.
0: No tak jo, tak Dominiku, užij si vysílání. Děkuju. Přátelé, vy si užívejte stále samozřejmě babí léto, dokud je. No a my jdeme na Queeny, mějte se nádherně.
1: Ahoj.

0: krásně pouzující M People nám dohráli pár chvil před jednou odpolední v éteru Signál Rádia za pár chvil. Lehce po celé, tady mám pro vás další plejádu osmdesátkových osobností v zastoupení Talking Heads, Bonnie M nebo Eurythmics, ale předtím si dáme další zprávy a taky pár novinek z našich silnic a dálnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D1 hlásí aktuálně na 48. kilometru ve směru na Brno neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to kvůli porouchanému osobáku, takže na to myslete. A v Praze v ulici Milady Horákové se před chvílí stala nehoda tramvaje s osobním autem, takže tady projíždějte velice, velice opatrně. Tak já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou jízdu.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Když slyšíš tohle,

0: Originál rádio. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio. 13. hodina je tady, jasný také další zprávy. Pražský okruh u Slivence se na zhruba 2 hodiny uzavře nikoliv nyní, jak se původně předpokládalo, ale až večer. Důvodem je usazování mostního nosníku. Podle policie bude uzavírka obousměrná. Zbyněk Stanjura z ODS v rozpočtu fixloval. Uvedla to během nedělní debaty ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní bez legislativy započetl příjmy, neměl tam některé výdaje a v tom pokračoval. Nazvalo to doslova Stanjurovo Waterloo. Slovenský premiér Robert Fico opět řekl, že jeho zemi by svědčila vojenská neutralita. Bratislava jako člen Severoatlantické aliance ale své závazky podle něj určitě dodrží. Letiště v Katánii na Sicílii prodloužilo omezení provozu až do dnešní půlnoci. Důvodem je sopečný popel z Etny.
0: Co se děje v regionu?
1: Požadavky na řidiče taxislužeb se nejspíš zpřísní. Novela zákona o silničním provozu, která se chystá, dá obcím pravomoc požadovat po řidičích zkoušky například z jazyka a místopisu. To by mohlo vyřešit problém, který je v hlavním městě. V metropoli jezdí aktuálně 15 000 taxikářů. 45% z nich jsou ale cizinci, většinou Ukrajinci. A ti mají s dorozuměním velké problémy.
0: Sport.
1: A ve sportu začínáme tenisem. České tenistky vedou ve finále poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou 1-0. První bod získala Karolína Muchová, která vyhrála nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3. A Tereza Hrochová vyhrála Běchovice, mistrovství republiky v silničním běhu na 10 kilometrů, v ženském traťovém rekordu 32-28. Má tak 23. národní titul.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 22 stupňů Celsia. Zítřejší den bude s jasnou oblohou, jihovýchodní vítr bude foukat rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu a teploty budou o něco vyšší, až kolem 25 stupňů Celsia. Tolik další nedělní zprávy. Na signálu pokračujeme o 5 hodinou plnou osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Chvíli po jedné ladíte ten správný signál a celým osmdesátkovým odpolednem vás tentokrát bude provázet Dominik Port. Babí léto je v plném proudu, což je naprosto skvělé, a tak se už za pár chvil vydáme za skvělým vínem do centra Prahy, a to konkrétně na břeh Vltavy. Tak si se sám to připravte, teď už ale Eurythmics a později Bonnie M.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Plujete na vlnách Signál Rádia a naproti mě ve studiu sedí moje kolegyně Lucka Sinková. S tou se dneska vydáme na pražskou náplavku, kde si užijete skvělé vynobraní, ale taky samozřejmě spousta burčáku, jak toho světlého, tak toho tmavého. A k tomu třeba si i něco zakousnete a trošku víc do hloubky nám o té dnešní akci řekne Lucka sama.
1: Pokud jste si už dlouho říkali, že konečně ochutnáte víno z nějakého pořádného vinařství, tak dneska máte ideální příležitost. Festival Jak víno nabízí ještě dnes vína z Jižní Moravy i ze zahraničí a samozřejmě tu proudem teče i burčák. Ochutnávat tady na náplavce můžete výhradně ze skleniček, žádné kelímkové dobrodružství se nechystá. A mezi degustacemi můžete taky poslouchat živou hudbu, dát si něco z moderní gastronomie, takzvaně něco k vínku zakousnout, anebo se zapojit do soutěží na pódiu. To všechno až do 9 do večera na pražské náplavce.
0: Lucko, moc děkujeme, zní to naprosto skvěle, takže jestli tam náhodou vyrazíte dneska, určitě nám udělíte nějakou hezkou fotku s vínečkem a pošlete nám ji přes naši aplikaci Signál Rádia. A právě i třeba nejen do všech aplikací už teď posílám třeba Mariku Kombitovou nebo teď už Mike and the Mechanics.

0: To byl Bryan Adams a jeho Somebody, který nám teď krásně zpříjemnil naše nedělní odpoledne minutu po půl druhé na Signál rádiu. Za pár chvil tady pro vás mám další dávku naší hudby ABBA, Elton John nebo UB40 a hned potom se vydáme za uměním.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Návštěva ze Švédska, skupina ABBA, 3 minuty před 3:15 na Signál rádiu. A jestli, přátelé, dneska nemáte, jak se říká, do čeho píchnout, tak vyražte třeba na poslední den krásné akce Prague Art Week, která probíhá dnes v Praze, a to na 43 různých místech. A tahle akce navíc nabízí víc než 100 akcí, jako jsou výstavy, komentované prohlídky, performance, ale třeba taky otevřené ateliéry. To mě teda hodně zaujalo, protože je to vlastně věc, kdy vy dorazíte do jakéhokoliv ateliéru, který si vyberete, který je k dispozici, a můžete tam hezky koukat pod ruce umělcům, kteří zrovna v tu chvíli náhodou možná vytváří nějaké výjimečné umělecké dílo. Takže je to skvělé. Program je sestaven jak pro nás dospělé, tak i pro děti, takže si tady najde to své úplně každý z nás, což je bezvadný. A zapojilo se do této akce spousta míst, samozřejmě Národní galerie Praha nesmí chybět, a nebo třeba taky DOX v pražských Holešovicích. Takže určitě vyražte dneska naposledy Prague Art Week tady v Praze, a do konce hodiny tady pro vás mám ještě i Ivetu Bartošovou, a nebo teď už Simply Minds.

0: Tina Turner nám krásně úderně ukončila další hodinu na Signál Rádiu. Máme celkem 2,5 minuty před tý druhou odpolední, no a hned po té druhé tady mám pro vás další sestavu skvělých 80kových hitů, o které se nám postarají třeba Traveling Wilburys, Loretta Goggi nebo Ray Parker Jr., ale předtím další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V ulici Štefáníkova v Brně se před chvílí stala nehoda osobního auta, takže tady buďte při průjezdu velmi opatrní. A stejný případ se stal i na D10, konkrétně na 18. kilometru směrem do Turnova. Tak na to myslete a já vám přeji pohodovou jízdu a hlavně žádné nehody.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli s datem 27. září posloucháte Signál Rádio a teď zprávy. Za prvních 8 měsíců letošního roku skončilo hospodaření důchodového systému v přebytku zhruba 900 milionů korun. Příjmy z pojistného tak převýšily celkové výdaje, včetně nákladů na správu. Dokladných čísel se systém dostal poprvé od roku 2019. Zoologická zahrada v Brně má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl převezen v noci na včerejší. Zatím si zvyká, návštěvníci ho uvidí až v následujících dnech. Informoval o tom mluvčí zahrady Jan Bedřich.
2: Cestu zvládl velmi dobře a také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi a jeho chování. Stejně tak zatím nelze přesně říct, kdy jej poprvé uvidí návštěvníci. Venkovní expozice se podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený.
1: Dodejme, že tygr sumaterský patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě žije pouze na indonéském ostrově Sumatra, kde ho ohrožuje především úbytek přirozeného prostředí a také nelegální lov. Šéf Bílého domu Donald Trump odmítl nejnovější íránský plán na otevření Hormuzského průlivu a konec války. Prezident zopakoval, že Teherán nesmí mít jadernou zbraň. Informuje o tom agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
1: Celkem 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací od českých i zahraničních autorů nabídne letošní už 14. ročník Signál Festivalu. Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze proběhne od 15. do 18. října a poprvé zavítá také do Davids. Součástí programu bude například videomapping inspirovaný Václavem Havlem nebo 10-metrová laserová instalace na hladině Vltavy.
0: Sport.
1: Čeští reprezentanti v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvat je poslal brzy po změně stran do vedení 41-letý kapitán Luka Modrič. V 54. minutě srovnal Adam Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marko Pašalič.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, s teplotami od 18 do 22 stupňů Celsia. Jasná až polojasná obloha nás čeká také zítra. Na začátku dalšího týdne bude foukat jihovýchodní vítr rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty v pondělí naměříme mezi 20 a 24 stupně Celsia. Zprávy ve 14 hodin končí. Vracíme se k 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 2 minuty po druhé si užíváte neděli na Signálu a o dalších 60 minut plných 80 se vám bude opět starat Dominik Port a možná se vám postarám o dnešní večeři, protože brzo vám prozradím recepty na 3 naprosto originální podzimní polévky, takže se bez pochyby máte na co těšit a taky se máte na co těšit v rámci hudby Ray Parker Jr. a jeho Ghostbusters.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Doznívají Traveling Wilsbury přesně ve čtvrt na tři na Signál rádiu a já už mám tady pro vás připravené tři originální podzimní polévky. První z nich je, a ty si přátelé podržte, popcornová polévka. Možná to zní jako bizár, ale myslím si, že je to extra originální a překvapivě velmi chutné. Na tu potřebujete logicky kukuřici, cibuli, bramboru, vývar, smetanu, máslo a samozřejmě popcorn. Na másle orestujete cibuli, přidáte kukuřici a bramboru, zalijete vývarem a uvaříte do měka. Celou tu směs pak rozmixujete, tím pádem polévka už je hotová a navrch ji hezky posypete slaným popcornem a bude to naprostá pecka, vám zaručuju. Dále tu máme ryze takovou tu podzimní kaštanovou polévku. Na to potřebujete logicky jedlé kaštany, cibuli, bramboru, vývar, smetanu a taky sůl a pepř na dochucení. Takže cibuli orestujete, přidáte kaštany a bramboru, to všechno zalijete vývarem a hezky vaříte a dusíte 20 minut. Potom všechno rozmixujete, přidáte smetanu na dochucení a sůl a pepř podle chuti, taky velká paráda. A nakonec tady mám arašídovou polévku. Na to potřebujete jak jinak než arašídové máslo, cibuli, česnek, rajčata, vývar, tentokrát i chili a samozřejmě sůl a pepř. No a tady orestujete cibulku s česnekem, přidáte rajčata, vývar, trochu chili, povaříte asi 15 minut, potom vmícháte to klíčové arašídové máslo a krátce povaříte. Potom můžete rozmixovat buď najemno nebo na hrubo a tu polívku potom hezky ještě můžete ozdobit nasekanýma arašídama. No za mě úplně tři úžasné tipy, jak můžete oslnit a tak trochu šokovat svoje hosty třeba takhle při nedělním nebo jakémkoliv jiném obědě nebo večeři. Všechny samozřejmě recepty najdete normálně na internetu, takže si je můžete hezky najít. No a já vám přeju dobrou chuť a taky příjemný poslech s našimi dalšími osmdesátkami. O ty se nám teď postará Bon Jovi a nebo Petr Kotwald se Standou Hloškem.

0: Kim Wilde je na signálu za námi, máme tady další krásný osmdesátkový odpolední čas a za pár chvil tady pro vás mám Blondie, Phila Collinse nebo Mitch Ure a hned po nich vám povím něco o soutěži, která nám pokračuje opět od zítřka až do pátku, a to o lupeny na koncert sestavy Vidiek.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

uších vám stále zní signál rádio, lehce před 3:15. No a přátelé, teď jsem měl něco tady pro vás, pro fanoušky sestavy Blondý, ale mám tady taky něco pro vás, kteří milujete slovenskou sestavu Vidiek, protože ta se opět vrací v plné kráse do Prahy, konkrétně 6. listopadu vystoupí v Lucerna Music Baru tady u nás v Praze a její předkapelou samozřejmě bude taky jedna skvělá kapela další, která se jmenuje Mucha, takže určitě vás čeká úžasný večer plný hudby. No a my právě vás na něj, my Signál Rádio vás na něj můžeme teď dostat. Máme pro vás 2 lupeny a k tomu taky CDčko Vidiek a to můžete získat v rámci soutěže, která nám probíhá opět od zítřka až do pátku, každé všední ráno a budeme hrát opět ano nebo ne. Takže vám položíme jednoduchou základní otázku, na kterou budete muset odpovědět pomocí jednoho slova ano nebo ne. Když se trefíte, tak obě 2 krásné ceny, CDčko i 2 lupeny na Vidiek, jsou vaše, takže já vám moc držím palce. Ještě opakuji pro jistotu naše číslo do studia, to je 910 260 910. No a třeba se tam uvidíme. No a do té doby si dáme třeba ještě Petra Natě nebo Bee Gees. Jsme Signál Rádio.

0: The Cure se nám postarali těsně před třetí o poslední hudební zážitek v této hodině na Signál Rádiu. A po celé tady mám pro vás další, už teď připravený, osmdesátkový playlist. Jehož obsahem bude třeba skupina Roxette, Saragossa Band a nebo stále úřadující královna popu Madonna. Ale předtím si dáme další zprávy, jako vždycky od Honzy Navrátila, a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio doprava.
0: Na náměstí Jana Palacha v Praze se před chvílí stala nehoda motorky s dvěma osobáky. Probíhá tady vyšetřování, takže s tím bez pochyby počítejte. No a v Praze zůstáváme, tentokrát v ulici Hlávkova, kde jsou v sobě také dvě osobní auta. Takže buďte velmi opatrní a já vám přeji pohodovou, ideálně 80kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, je s vámi Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. Česko nemá doporučenou rezervu zásob ropy a pohonných hmot. Stát má nyní zásoby na 85,5 dne. Evropská unie přitom doporučuje rezervu alespoň na 90 dní. Česká republika nemá k dispozici žádné volné zásobníky na ropu, proto je v plánu výstavba dalších nádrží na benzín a na naftu. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevírají zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech, které jsou ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je ale mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas nebo okruh. Uprchlíci z Ukrajiny opouští Polsko. Za poslední 2 měsíce jich ze země odjelo asi 15 tisíc. Část se přesunula i do Česka. Jedním z důvodů jsou častější projevy nenávisti vůči běžencům. Od začátku roku vyšetřuje policie 180 fyzických napadení. Situaci nepomohl ani případ z tohoto týdne, kdy Ukrajinec zabil nožem polského kněze.
0: Co se děje v regionu?
1: Kladenská oblastní nemocnice pořídila nový mobilní ultrazvuk. Zařízení je na oddělení centrálního a urgentního příjmu. Lékaři jej ale mohou snadno přesouvat přímo k pacientům a rychle diagnostikovat akutní potíže. Přístroj vyšel na 1,38 milionu korun. Kladenská nemocnice ho zaplatila penězi, které získala jako dar od města.
0: Sport.
1: Ani olympijští šampioni z Francie nestačili na úřadující mistry Evropy. Polští volejbalisté si v italském Miláně podmanili i finále a po setech 31-29, 25-19, 20-15 a 25-16 si připsali už třetí evropské zlato.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují mezi 18 a 22 stupni Celsia. Pondělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou a nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 20 a 24 stupni. Tolik další zprávy. Hezké odpoledne s naší muzikou.
0: Signál Rádio.
2: 80kový víkend na Signálu pokračuje i po 3. hodině a ze studia vás opět zdraví Dominik Port a za chvíli tady nebudu sám, ale přidá se ke mně i můj bezvadný kolega Luděk Savana Urbánek a společně budeme mít něco pro vás, kteří jste velkými milovníky pohádek. Konkrétně zavítáme do Brna, ale o tom je za chvíli, teď už Madonna a její True Blue.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do minulého století nás na signálu vzali Roxette a do světa pohádek nás teď vezme můj skvělý kolega Luděk Savana Urbánek. Ten nás zavede konkrétně do Letohrádku Mitrovských v Brně, kde zažijete pohádku, která není jen pro děti, ale určitě bez pochyby i pro nás dospělé. Tak Luďku, je to tvoje.
1: Hezký dobrý den, dnes se vydáme do pohádky. Studio Barrandov a brněnský Letohrádek Mitrovských spojili síly a představují vybranou sbírku filmových kostýmů z pohádek režiséra Zdeňka Trošky. Fanoušci českých filmových pohádek se mohou těšit na kostýmy ze 6 pohádkových titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, princezna Zemlejna 1 a 2, z pekla štěstí 1 a 2, nejkrásnější hádanka a také malou ukázku kostýmů z veleúspěšné trilogie Slunce seno, pohádky pro dospělé. Návštěvníci se díky informačním tabulím dozví mnoho zajímavostí přímo z natáčení pohádek. Například, že prvním pohádkovým příběhem, který Zdeněk Troška natočil, byla pohádka o Jasněnce a létajícím ševci z roku 1987. Samotná křídla ševce Jíry, s jejichž pomocí létal, byla vytvořena na základě návrhu z 15. století. Jehož autorem nebyl nikdo jiný než světoznámý Leonardo da Vinci. Výstava je otevřená ode dneška a potrvá do 22. listopadu. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: The Sweet Thing v podání skupiny YouTube přesně o 15:30 na Signálu. Za pár chvil vám prozradím něco málo víc o rozhovoru, který nás čeká dnes po 6. večerní. Jeho průvodcem bude můj skvělý zkušený kolega Luboš Dvořák, ale předtím tady mám pro vás třeba hot chocolate, anebo teď tady posílám vám všem Pet Shop Boys. Jsme Signál Radio.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

Stále posloucháte Signál Rádio chvíli před 3:15 a buďte s námi i po dnešní 18. hodině, protože to mě tady v éteru vystřídá můj kolega Luboš Dvořák, který tentokrát vyspovídá velmi zajímavou osobnost Petra Brucknera, který je úzce spojen s divadlem Jary Cimrmana, které mimochodem slaví v těchto dnech neuvěřitelných 60 let. Pan Bruckner začínal jako oponář, poté jako kulisák a postupně se v rámci divadla dostal až k samotnému herectví na prkna, která znamenají svět. Kromě toho je také pan Bruckner fotografem a právě při instalaci jedné z jeho výstav ho zastihl právě Luboš Dvořák. No a povídali si jak o fotografování, tak i o Cimrmanovi a jeho životní cestě. Takže o tom všem dneska po 18. hodině, bude to naprosto skvělý rozhovor, připravte se na něj. No a předtím do konce hodiny vám tady nabídnu další 80 v podání Bonnie Tyler, Olympic a nebo teď už Alphaville.

0: Jsme na konci další hodiny na Signál rádiu a po čtvrté hodině tedy pro vás mám další skvělou osmdesátkovou společnost. Tu nám vytvoří třeba Cliff Richard, Queenie a nebo Sandra, ale předtím si pojďme dát jako tradičně další zprávy od Honzy Navrátila a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Na Strakonické v Praze se aktuálně je hlášená srážka osobního auta s autobusem, takže tady projíždějte velmi opatrně a v Praze zůstáváme, tentokrát se přesouváme na Plzeňskou, kde jsou v sobě dva osobáky, takže na to myslete a buďte opatrní a jedete kamkoliv. Take me.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Neděle s datem 27. září je v plném proudu, vítejte u dalších zpráv. Tématem jednání 18 evropských ministrů vnitra v Mnichově byla i otázka migrantů. Český ministr vnitra Lubomír Metnar prosazoval rychlejší a účinnější návraty migrantů. Uvedl, že je podle něj velmi pravděpodobné, že Česko bude mít i v dalším období výjimku z principu solidarity. Včerejší den přinesl do Česka proud teplého vzduchu od jihozápadu. Díky tomu budou teploty v nadcházejících dnech stoupat až k letním 25 stupňům a mělo by být také slunečno. Podle výhledu meteorologů by mělo babí léto vydržet minimálně do příštího víkendu. Obvykle babí léto trvá pár dní. Rekordní délky dosáhlo v roce 1969, kdy trvalo stabilní slunečné a teplé počasí celkem 14 dní. Novou 1% daň zavede od začátku příštího roku vláda v Maďarsku. Týkat se bude lidí s majetkem nad 1 miliardu forintů v přepočtu nad 67 milionů korun. Podle premiéra Petera Maďara budou podmínky zdanění těch úplně nejbohatších lidí pravděpodobně ještě vyšší, než se původně zamýšlelo.
0: Co se děje v regionu?
1: V Praze stále operuje filmový štáb Netflixu. Ten se s natáčením seriálu podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství vrátí na Letnou. Úvodní nádrže v Letenských sadech se bude natáčet 6. října a u pavilonu Expo 58 na filmaře narazíme od 12. do 16. října. Ve všech případech je nutné počítat s uzavřením některých cest.
0: Sport.
1: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále porazili Ukrajinu 2-0. Druhý bod získala Linda Nosková po výhře 6-3, 7-6 nad Svitolinovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují nad příjemnými 22 stupně Celsia. Začátek dalšího týdne bude s jasnou až polojasnou oblohou. V pondělí bude foukat jihovýchodní vítr rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra budou opět o něco vyšší, až kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, hezké odpoledne se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Hudbu 80. vám bude dál na Signálu pouštět Dominik Port, a to i po 16. hodině. No a jak tak vidíme, dnes se nám pomalu krátí, postupně se nám ochlazuje a tak to není vůbec mého mísu vyrazit třeba do kina. Mají tam spoustu novinek, no a o těch vám povím už za pár chvil a teď si dáme Eltona Johna nebo Sandru.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Za námi jsou Queen a vy si stále užíváte Neděli se Signálem. A teď pojďme od hudby na chvilku k filmům a pojďme se podívat, jaké novinky nás čekají v kinech v těchto dnech. Tak mezi akčními filmy a dobrodružnými filmy je to především V srdci divočiny, což je nový snímek, kde exceluje jedinečný Brad Pitt a také jeho pes, kteří bojují o přežití po havárii v aljašské divočině. No ale jestli máte třeba radši něco z výrobny Marvelu, tak vyražte na Avengers Endgame speciální edici, což je taková speciální prodloužená verze právě tohoto jednoho z největších velkofilmů vůbec z dílny Marvelu, který patří k nejvýdělečnějším a i nejnákladnějším vůbec snímkům tohoto studia. Ale jestli máte radši české komedie, takovou tu nějakou tu klasiku, lidovější a chcete dát hodně svoje koutky nahoru, tak vyražte na film Proč bychom se nezabili, kde excelují David Novotný nebo třeba Jiří Lábus. No a je to o dvou rozhádaných rodinách, jejich dětech a také svatbě, která pořádně zamíchá celou vesnicí. No a do třetice tady mám něco pro milovníky thrillerů a hororů, takže jestli to máte stejně jako já, tak vyražte na Hraně smrti 2 Dead Point, což je nový snímek o dvou ženách, které uvíznou na nebezpečné stezce vysoko v thajských horách.

0: Feeloved a jejich Sweet Harmony, opravdu to bylo Sweet Harmony na Signál rádiu. Za pár chvíle tady pro vás mám opět náš osvědčený magneťák, ale předtím třeba Otavan nebo Mark Almond, tak si je do sytosti užijte, jsme Signál rádio.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dohrál Nick Kershaw a před námi je slíbený Magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát se v něm dáme skladbu Dancing in the Dark od Bruce Springsteena. Ta vyšla v roce 1984 jako první single z jeho veleúspěšného alba Born in the USA. Co je velmi zajímavé, že Springsteen ji napsal prakticky přes noc poté, co jeho producent John Lando chtěl, aby pro album vznikl ještě jeden další song. A přestože zní píseň velmi veselé, text je o frustraci, samotě a také touze něco změnit. Co je také hodně zajímavé, že ve videoklipu se objevila mladá Courtney Cox, kterou Springsteen vytáhl z publika na pódium. No a teď si pojďme už tento velmi zajímavý a zábavný song pustit. Bruce Springsteen a jeho Dancing in the Dark tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: New Order dohráli přesně 3 minuty před 5 odpolední na Signál Rádiu. Po celé tady pro vás mám pro začátek 3 skvělé 80kové sestavy, jako jsou Scorpions, Eruption nebo Genesis, ale předtím mám tady pro vás opět další dávku čerstvých zpráv od našeho režiséra zpráv Honzy Navrátila a já vám povím, co nového se za posledních 60 minut událo v dopravě.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Na D1 na 188. kilometru směrem do Brna se připravte na zpomalení, a to kvůli porouchanému osobnímu autu, a výraznější zpomalení cca 14-15 minut čekejte i na Nuselském mostě v Praze, a to směrem do centra kvůli houstnoucímu provozu. Takže to je pro tuhle chvíli z dopravy všechno a já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, opět po hodině plné osmdesátek máme pro vás další zprávy. V polovině října přijde Česko o svou nejvyšší stavbu. Demolice totiž čeká 2 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice B u Českého Brodu. Jejich odstřel se má uskutečnit mezi 12. a 16. říjnem. Rozřezávání a odklízení ocelových konstrukcí pak potrvá až do konce listopadu. Přesný den ani hodina zatím zveřejněny nebyly. Drahé letecké palivo je důvodem, kvůli kterému aerolinky po celém světě omezují své lety. Velké zámořské společnosti American, United nebo Southwest Airlines škrtají méně výnosné linky. České Smartwings odkládají část zimních spojení. Letenky z Prahy v letošním roce oproti loňsku v průměru podražily zhruba o 10%. Rusko provedlo třetí noc po sobě dronový útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Útok způsobil několik požárů, nejméně jeden člověk byl zraněn. Nad městem operovaly jednotky protivzdušné obrany. Oznámil to starosta metropole Vitalij Kličko.
0: Co se děje v regionu?
1: Tunelbus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, čekají změny. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od úterý 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce i po 6 minutách.
0: Sport.
1: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále porazili Ukrajinu 2-0. Druhý bod získala Linda Nosková po výhře 6-3, 7-6 nad Svitolinovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují nad příjemnými 22 stupni Celsia. Začátek dalšího týdne bude s jasnou až polojasnou oblohou. V pondělí bude foukat jihovýchodní vítr rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra budou opět o něco vyšší, až kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, hezké odpoledne se signálem.
0: Signál Rádio.
2: Signál Rádio. Pátá odpolední je za námi a na signálu pro vás ty nejlepší osmdesátky stále vybírá Dominik Port. No a brzy do našeho éteru dorazí i David Černý s dalším dílem pořadu Miluju Prahu. A tentokrát si budeme povídat o jednom světovém unikátu, který najdeme jen a pouze v naší metropoli, ale předtím Genesis.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Scorpions na signálu a teď už dávám přednost tady Davidu Černému, protože před námi je další díl pořadu Miluju Prahu. Vám je oblíbený velmi, to jsme moc rádi. Každopádně tentokrát to bude o kubismu a právě o tom, čím je tento směr tak výjimečný a proč láká tolik turistů z celého světa navštívit právě naši krásnou metropoli. A taky si povíme o jednom světovém unikátu, což je jediná kubistická pouliční lampa na celém světě. Takže právě teď o tom všem tady u nás na Signál Rádiu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes se podíváme na něco, v čem je Praha naprosto, absolutně a bezkonkurenčně první na světě. To prostě nemá obdoby. Představte si, že je rok 1910. V Paříži sedí Pablo Picasso s Jorgem Brachem a malují na plátno rozbité vázy, kostky a ostré hrany. Říkají tomu kubismus. Všude ve světě to byl jen směr v malířství a sochařství, jenže do Paříže přijeli mladí, drzí čeští architekti, lidi jako Josef Gočár, Pavel Janák nebo Josef Chochol. Podívali se na ty obrazy a řekli si, to je skvělý a teď si v tom postavíme celé doby, vyrobíme kubistické židle a korunou všeho bude pouliční lampa. A tak vznikl kubismus v architektuře. Nikde jinde na světě nic takového nenajdete, jenom v Praze. V pražských ulicích vůbec najdete věci, nad kterými zůstává rozum stát. U prašné brány stojí kubistický dům u Černé Matky Boží od Josefa Gočára. Vypadá, jako by ho někdo vysekal z jednoho obřího krystalu. Nebo se zajďte podívat pod Vyšehrad. Tam stojí celé kubistické trojdomy a vily od Josefa Chochola. A korunu tomu všemu nasazuje Jungmannovo náměstí. Jediná kubistická pouliční lampa na světě od Emila Králíčka. Vypadá jako skládaný betonový krystal a v noci svítí do tmy už přes 100 let. A to jste ještě neviděli, jediný kubistický kavalec nebo příborník na světě. I nábytek měl najednou v Praze ostré hrany. Jenže, co na to říkali tehdejší Pražané? Dámy a pánové, to byla mela. Lidé byli zvyklí na zdobnou secesi, kytičky, vlnovky a romantické tvary. A najednou jim uprostřed historického města vyrostly baráky, které vypadaly jako posrážené krystaly, hrbolaté krabice nebo výrobek ze špatně složeného papíru. Noviny psaly, že ti mladí architekti usilují o život chodcům, protože z těch ostrých rohů dostanou lidi mořskou nemoc jen při pohledu z tramvaje. Památkáři šíleli a sousedé psali petice. Žádný kubismus tady v Praze nechceme, my jsme historické město. Pro tehdejšího Pražana to nebylo umění, ale bláznivý výstřelek několika mladíků, co nevědí, co s penězmi. Trvalo to vlastně jen pár let,

0: začátku první světové války v roce 1914. Pak už tenhle čistý kubismus nikdo nestavěl. Ale díky odvaze a tvrdohlavosti téhle party architektů máme v Praze poklad, za kterým dneska jezdí studenti architektury z celého světa, od Tokia po New York, a koukají na to s otevřenou pusou. Až půjdete příště přes Jungmannovo náměstí, zastavte se u té sloupové lampy. Sáhněte si na ten ostrý beton a vzpomeňte si, jaká to byla ve své době neuvěřitelná rebelie. A pak si dejte jednou pinkasu. Tamto pivo ten hostinský úplně hejčká. Pro Signál Radio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Radio.
2: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Stále plujete na vlnách Signál Rádia, za námi je Jason Donovan, který vám klidně mohl znít i přes naší aplikaci Signál Rádia. No a v případě, že ji náhodou ještě nemáte staženou, tak si ji stáhněte hned teď, buď přes App Store nebo Google Play, naprosto jednoduše, rychle. No a klidně se s námi můžete díky ní spojit i různými způsoby, jako jsou hlasové nebo textové zprávy, a třeba nám přes ní poslat i nějakou tu fotku, jak třeba užíváte dnešní pohodu. Takhle při neděli, nebo i třeba zítra při sváteční pohodě. Zkrátka, kdykoliv se vám zachce, a teď už právě do všech aplikací posílám Abu, Lionel Richieho, nebo třeba taky Bengals. Jsme Signál Radio.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

Thank you for the music v podání jedinečné sestavy ABBA, krásná a návštěva z krásného Švédska. No a přátelé, máme za 2 minuty 6:15, to znamená, že pro dnešek opouští místo za mikrofonem Dominik Port, bylo to naprosto skvělý, no ale určitě buďte dál s námi, protože po 6:00 mě tady vystřídá ve studiu můj skvělý kolega Luboš Dvořák se svým rozhovorem a jeho hostem bude dnes výjimečný pan Petr Bruckner, což je člen divadla Járy Cimrmana a mimochodem toto divadlo v těchto dnech slaví i krásné jubileum 60 let od svého založení, což je něco nevídaného. Každopádně já se na vás budu moc těšit opět příští pátek od 11. dopolední, bude to skvělé, další 80ková jízda bude určitě před námi. No a do konce hodiny já tady pro vás mám ještě Samantha Fox, Helenu Mondráčkovou a nebo teď už skupinu Erasure s písní Blue Savannah.

0: Dozněl nám Michael Jackson minutu a půl před šestou večerní na Signál rádiu a proto jsou před námi dnešní poslední zprávy a taky pár aktualit z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Zdržení aktuálně čekejte na 20. kilometru dálnice D1 směrem na Brno. Tvoří se tady pomalu, ale jistě kolona. A na zpomalení se připravte i v Praze v ulici pod Krejcárkem směrem na Ohradu. Takže pokud tudy pojedete, tak na to myslete. Přeji vám pohodovou a ničím nerušenou jízdu. Dávejte na sebe velký pozor.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký nedělní podvečer, i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Pražský okruh u Slivence se na zhruba 2 hodiny uzavře nikoliv nyní, jak se původně předpokládalo, ale až večer. Důvodem je usazování mostního nosníku. Podle policie bude uzavírka obousměrná. Zbyněk Stanjura z ODS v rozpočtu fixloval. Uvedla to během nedělní debaty ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní bez legislativy započetl příjmy, neměl tam některé výdaje a v tom pokračoval. Nazvala to doslova Stanjurova Hello. Slovenský premiér Robert Fico opět řekl, že jeho zemi by svědčila vojenská neutralita. Bratislava jako člen Severoatlantické aliance ale své závazky podle něj určitě dodrží. Letiště v Katánii na Sicílii prodloužilo omezení provozu až do dnešní půlnoci. Důvodem je sopečný popel z Etny.
0: Co se děje v regionu?
1: Požadavky na řidiče taxislužeb se nejspíš zpřísní. Novela zákona o silničním provozu, která se chystá, dá obcím pravomoc požadovat po řidičích zkoušky například z jazyka a místopisu. To by mohlo vyřešit problém, který je v hlavním městě. V metropoli jezdí aktuálně 15 000 taxikářů, 45% z nich jsou ale cizinci, většinou Ukrajinci, a ti mají s dorozuměním velké problémy.
0: Sport.
1: A ve sportu začínáme tenisem. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále totiž porazili Ukrajinu 2-0. Druhý bod získala Linda Nosková, která vyhrála 6-3 a 7-6 nad Svitolinovou. A ještě hokej. Útočník David Pastrňák povede ve své v pořadí už 13. sezóně v Bostonu hokejisty v NHL jako kapitán.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní zpravodajství tady u nás na Signálu končíme pohledem na počasí zítřejší, tedy pondělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou. Jihovýchodní vítr zítra zafouká rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty ve sváteční den naměříme mezi 20 a 24 stupni Celsia. Tolik nedělní zprávy. Honza Navrátil přeje hezký zbytek tohoto dne a těším se zítra ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Naším dnešním hostem je Petr Bruckner. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už podle hlasu poznáte, že herec divadla Járy Cimrmana, jeden z nejobsazovanějších naivistických herců. Kdo to vás řekl tenkrát?
3: To o mně řekl Jaroslav Papoušek. Režisér Jaroslav Papoušek. Ano. To prý řekl o mně. A mimo to Jaroslav Papoušek byl písočák.
2: A vy jste
3: velký kamarád mýho bratra. No.
2: Vás vlastně svedla úplná náhoda s Ladislavem Smoljakem, někde jste jeli autobusem, vlakem, nevím, jak ta příhoda byla, ano. Protože on bydlel vlastně někde tam,
3: jako on bydlel Brandýse nad Labem, my jsme jezdili spolu autobusem,
2: ano.
3: Já jsem si měl, to chci podotknout, on měl motocykl značku DKV se sidecarem, ale sidecar neměl připojený a já vždycky říkám, jel jsi někdy s Láďou Smoljakem na motorce a jsem říkal jenom dvakrát. Poprvé a naposled.
2: Náhody jsou takové, vy vlastně se zabýváte fotografií, protože dnes tě budeme provídat hlavně o fotografování. Vy jste před další svojí výstavou, vy jste vystavil i na Czech Press Photo, pokud jsi mě...
3: Ano, já jsem v Budovicích měl takovou, to bylo, když mě bylo, to bylo před 10 lety, to mě bylo... 70, asi 5.
2: Vy jste začal fotografovat už někdy v 60. letech?
3: Já jsem začal fotografovat ještě jako dítě. To byla moje první fotografie. My jsme měli takový starý Rolleiflex, zrcadlovku.
2: Ano, ano.
3: A nevím, to byl takový rodinný fotoaparát a mě ho jednou tatínek půjčil v Písku na plovárně a já jsem vyfotil, to byla moje první fotka, to mi bylo asi 6 let, svoji maminku. Před kabínou číslo 52 v Písku na plovárně. To byla moje první fotka a potom jsem dlouho nefotografoval, pak jsem chtěl tomu přijít znova na kloup, ale k fotografii a za svůj jeden z prvních platů jsem si na půjčku koupil fotoaparát Praktina 2A, který tenkrát stál 3000. A já jsem ho asi 2 nebo 3 roky splácel.
2: To byl docela jako majlant v té době.
3: To byl tenkrát majlant.
2: To jste si teda
3: to
2: opravdu...
3: Teda, on si udělal, když jsem měl 870 hrubé.
2: Ano. Pro posluchače nemluvíme o eurech, ale československých korunách, ano. Takže takhle by se to dalo také přirovnat. I když ono se to dá propočítat. Kouzlo fotografie, alespoň pro nás starší, spočívá v tom, že jsme viděli, jak se to ten chemický proces
3: ano,
2: tvoří.
3: To je.
2: Jak to vzniká v těch vaníčkách.
3: Mokrý proces. Takhle já jsem byl vychovaný. My jsme ano. Doma s tatínkem měli v koupelně temnou komoru, měli jsme takový ty misky, všecko. On mě tohle to naučil. A já jsem potom v tom začal pokračovat, když už jsem byl hotovej a byl jsem v Praze zaměstnaný a tak jsem začal fotografovat. A začalo to tak. Měl jsem ve svém zaměstnání jsem měl kamaráda, který byl velký kamarád Petra Jandy a Big Beatové kapely FAPS, Fakulta pozemního stavitelství.
2: Takže vznikl Olympik.
3: Tam takhle prý vznikl Olympik a já jsem začal fotografovat po těch koncertech. To bylo Lucerně, ve Slovanském domě. To byla taková jako poput, že jsem začal znova fotit. S tímhletím jsem poslal fotky na přijímačky na FAMU. To bylo v době, kdy se nám narodili 3 děti těsně za sebou, syn a pak holka dvojčata. A začalo být ousko. Moje žena sice byla právnička, advokátka, ale byla na mateřský dovolený. A tak já jsem ten foťák znovu musel prodat. A na ty přijímačky, na tu FAMU jsem vůbec nešel. Pak

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S Petrem Brucknerem si povídáme o životě, o divadle, o fotografii. Když jsme zmínili divadlo, trošku jste už starší chlapci, že?
2: Ano,
1: jste hodně. Oslavil 90. Na tohle téma jsem nedávno mluvil s jeho synem. A on mi řekl takovou příhodu, říkal, no, jsem říkal, když natočili Korus, jsem mu říkal dědo, ale já jsem si uvědomil, že já už jsem teď starší než on. Jak to máte vy? Tu hierarchii v divadle 90, vy už máte něco málo, přes 80.
2: Já jsem 83, blížím se 84 brzy, ale já jsem třetí nejstarší už. Teď bohužel nám umřel Honza Hraběta, který byl 86, ten byl mezi klukama, který jsou oba devadesátníci. Teď bude slavit 90. Milon Čepelka, Zdeněk už to má za sebou. No prostě je to, na jednu stranu je to výborný, že jsme se takhle dožili těch, my máme začínáme 60. sezónu, že jsme se dožili, že to divadlo takhle dlouho trvá, že jsme se my toho, já jsem teda nebyl zakládajícím členem, ale byl jsem tam od začátku.
1: Ano.
2: Mě tam vlastně přivedla moje žena, která byla žačka Ladislava Smoljaka na gymnáziu v Brandýse a oni v Brandýse bydleli a Láďa nám snad jí nebo někomu řekl, hele, my zakládáme divadlo, přijďte se tam podívat, my potřebujeme každou ruku. Takže my jsme tam přišli, já jsem se stal oponářem a kulisákem, i když tam žádný kulisy nebyly. A moje žena tam prakticky rok dělala uvaděčku a ještě s jedním pánem, já jsem si vždycky z toho dělal legraci, protože všichni ty cimermanologové měli nějaký titul, byli to docenti, doktoři, inženýři, že jo, všichni byli ty. Ale jediným doktorem, který byl v tomhle našem divadle, byl pan doktor Kubíček, který byl právník v důchodu, utrhával tam lísky a moje žena. Jediný si tu kluci měli svoje, ale nikdo nebyli doktoři.
1: Pan Svěrák se mi také při jednom rozhovoru svěřil s tím, že když nastoupili do divadla Táborský, Kotek, Letchý, tak jste se vlastně profesionalizovali.
2: Tak jsme se profesionalizovali. Oni nám trošku tam dělají replechu, protože oni jsou praví herci.
1: Oni to dělají umění.
2: No taky, taky. Ale oni nás převyšují, že jo? Oni nás převyšují hlasově samozřejmě. A my jsme na Turščici. My jsme vlastně, vždycky jim to Zdeněk řekl, prosím tě, oni si totiž, jak jsou vystudovaní na těch divadelních fakultách, tak tu postavu musí dostat do sebe. Vstřebat něco. U nás se nic netřeba. My jsme vědci, cimermanologové, kteří si hrajou divadlo. Čili my nejsme, do dneška nejsme profíci jako herci. No. Čili oni v tomhle nám jako to trošku, ale my už je začínáme, Táborský už se docela přizpůsobil, Vetchý zatím ne, ten je teda opravdu hlasitej a takový ten tempař.
1: S Petrem Brucknerem si povídáme o životě, o divadle, o fotografii.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S Petrem Brucknerem si povídáme o životě, o divadle, o fotografii. Jaký to je pocit, když vezmeme z divadelní historii, tak byla éra Osvobozeného divadla Voskovec-Werich. Po válce byl ještě pan Werich s panem Horníčkem, ale už se ta nálada nevrátila. Potom přišel semafor, teď je byla Ypsilonka, teď je Laufu Devícký divadlo, ale vy tam celou dobu táhnete těch 60 let a stali jste se de facto fenoménem divadelní tvorby. Československé, později české. Jaký to je pocit? Že jste vlastně ze srandy jste vytvořili něco.
2: Já vám řeknu, že já opravdu nevím, jak je to možné, že se tohle to stalo. Že ti kluci měli ten geniální, to vyšlo z té vinárny u Pavouka, co bylo
1: nealkoholická
2: vinárna u Pavouka, což bylo ve armádním vysílání československého rozhlasu. Tam se to nějak to tam prošlo. No a kluci si prý jednou sedli a řekli, proč by se a začala i psát divadelní hry. A sešlo se spousta jejich kamarádů, neprofesionálu, no a zkusili jsme zahrát divadlo. Ono se to ujalo a ta fiktivní postava Cimrmana se tak vžila. Já nevím, jestli je to tím, že český národ potřebuje mít nějakého takového Palackýho nebo někoho jako, jo. Takže ten Cimrman už je tak vžitej.
1: Hlášky zdomácněly, to je na tom.
2: Ty hlášky zdomácněly.
1: Ano. Ty nejsou ve slovníku, ale jsou doma.
2: Ano. Domácnilo to, lidi to mají rádi, my máme naprosto vyprodáno, je tam těžký sehnat lísky, vždycky tam říkají, prosím tě, říká, nemůžu, teď je to přes internet se nakupují lísky a prostě to, my to neumíme, že jo. Je to takový, je to na jednu stranu je to úžasný a na druhou stranu, což nám teďkon už začne nám starým přicházet do hlavy, jakou to má ještě trvanlivost. Jestli to, až mi starý odejde. Jestli to skončí, nebo já vám řeknu, mě to kolikrát děsí a mě se kolikrát třeba o tom zdá, že to, ale je to takovej, já to řeknu, prostě je to pocit, kdo je teď na řadě. Ale to je ve všem. Vám řeknu, že když se dívám na filmy, ve kterých třeba my se mihnuli, nebo to, jsou to většinou komedie. Je to 100% komedie. Ale když se na to díváte, tak je vám smutno z toho, kolik lidí už tady mezi náma není.
1: Už není, no. Když jste nakousli trochu tu tradici, že půjde dál, jsou divadelní spolky, které si taky zažádají o to, že by si mohli zahrát nějakou hru, většinou studentské spolky to jsou. Dáváte jim k tomu práva?
2: Já nevím, tohle byste se musel zeptat asi Zdeňka Svěráka, který, já nevím, jestli povoluje několik představení, jakých.
1: Předtím ta kontinuita by se mohla udržet, ta historie. Ano.
2: Ochotnických souborů, který si to rádi zahrajou a některý to hrajou trošku jinak, než bychom si to představili.
1: Samozřejmě.
2: Ale hrajou to podle svýho a mají. Já tohle to mám, tuhle tu činnost spolkovou rád, jo. Protože aspoň lidi se dostanou do něčeho jiného, než to, co se zrovna kolem nás tady ve světě děje. Z toho je mi smutno.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S naším dnešním hostem, nebo my jsme Paláci Tempel, kde připravuje výstavu Petr Bruckner a bude ji mít do podzimní části roku. Vy jste sběratel různých ještě předmětů, věcí. Dozvěděl jsem se, že milujete mosty. Nedávno jsem byl Bechyni, takže se vám ani nedivím, že ten most je neustále,
2: neustále
1: fotogenický.
2: Ty mosty jsou úžasné. Já mám, můj most je samozřejmě písek.
1: Ano.
2: Ten kamenný most, po kterým jsem chodil léta, léta tam a zpátky a na plovárnu a na tenis a se mi bydleli na druhém břehu. Muselo se takhle přejít. A pak ještě další dva mosty a to je Podolský most, co je silnici z Písku na Tábor. A pod ním byl ještě ten Řetězovej. Ten krásný Řetězovej, který potom, je to normálně technická památka a přestěhovali ho do Stádlece.
1: Ano, na, Stádlecký Řetězový most, no, opravený zase.
2: Ano, ano. On je to Podolský most.
1: Ano.
2: A ten je nádherný, to je prostě taková věc, která, ta do mě patří do dětství, tyhle ty dva mosty. Tam se taky jezdí motocyklový závod přes dva mosty. Můj tatínek byl ve spořitelně pokladník a přes ten autoklub tam dělali, kolikrát vybírali vstupný, jo, takže já jsem tam několik těchto závodů zažil. To, přejelo to přes ten velký, pak se to takovou serpentino sjelo, projelo to tímhletím Řetězovým, který měl trámovou dubovou podlahu a to bylo, to než to přijel, a pak to zase serpentino vjelo. Bylo to nádherné.
1: Já jsem to byl před rekonstrukcí, takže místy krstu mostovku bylo vidět, takže to bylo trošičko
2: depresivní,
1: jak tam byly
2: trochu díry. Depresivní, vidíte tam dále to. A dneska, když jsem se viděl nějaký fotky z Vltavy, současný.
1: Jak je málo vody, ano.
2: Dneska ten Řetězák by tam klidně mohl být.
1: By tam mohl. Co ještě sbíráte? Kromě příběhů, fotografií a lokomotiv a tak.
2: Já sbíral jsem fotoaparáty a teď ten se zase zbavuju, protože moje vnučka, můj vnuk, ten dostal nějaký fotoaparáty a teď moje dvě vnučky taky už, protože jedna je, má vyštudovanou výtvarnou školu a mě překvapilo, že mi jednou řekla, dědo, nemáš nějaký fotoaparát, ale bych potřeba na film. Tak jsem samozřejmě jí dal. A jsem říkal, vy fotíte ve škole ještě takhle. Ano, my fotíme normálně na film. A máme v ulici naší školy máme úplný fotolab, kde ten pán nám to vyvolává a dělá nám to. Oni se zase vracejí těmhletěm věcem.
1: Ale to už mi řeklo spousta fotografů, že drží ano. Si obě
2: technologie. Já jsem, tuhle jsme o tom mluvili s fotografama, těma profíkama. Jako. A ne, že bychom se shodli na tom, ale spousta má takový ten názor, že když vezmete stejnou fotografii vyfocenou digitálním foťákem a stejnou fotografii vyfocenou na film, normálně tím, tak nějaký rozdíl tam je. Já nevím, čím je tam, je ten rozdíl tam je. Ten digitální foťák má jednu výhodu, že tam se to dá všecko upravovat a to já nemám rád. Já to jednak neumím. Mně prostě, co mám v hledáčku, to je na tom pozitivu, ať by tam byla třeba, já tomu říkám boží ruka, když mi tam někdo něco... Prostě je to tak, jak to má ve fotografii být. Ale no tak jsou některé fotky, se musí, že jo, titulní fotky časopisu a módní fotografie, to se musí upravovat, že z těch holek, těch manekinek udělali někoho úplně jiného.
1: Předtím to Photoshop, teď je to umělá inteligence.
2: No, to mě děsí, ta umělá inteligence mě děsí.
1: No, uvidíme. Divadlo každopádně nenahradí umělá inteligence, takže ten svět bude ještě pořádku.
2: Jestli náhodou někdo, tuhle mi někdo říkal, hele člověče, svěřil se mi nějaký herec, jestli to byl herec nebo speaker, říkal člověče, oni mi umělá inteligence mi dala do huby nějaký projev v maďarštině. A já jsem se říkal, já jsem se na sebe díval, jsem normálně mluvil maďarsky.
1: Je to tak?
2: Nerozumím. Já mluvím a nerozumím. Ale mluvím, to je děsivý.
1: Ale světu Petra Brucknera rozumět budeme, protože fotografie jsou reálné, opravdové, neupravované, dělané, jak se říká, ještě klasickou chemickou cestou, mokrou metodou. Já vám děkuji za váš čas, přeji vše dobré, hodně zdraví, divadelní, zlomte vás a dobré světlo.
2: Já vám taky děkuji, doufám, že nám to ještě nějakou dobu vydrží.
1: Dnešní hostem Petr Bruckner. Hezký den a pozitivní náladu přeji nadále. Luboš Dvořák.
0: Posloucháte Signál Radio.

0: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio. Posloucháte online
1: na signalradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio. Posloucháte online
1: na signálradio.cz.